0: Montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
1: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
2: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten Semtex, a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačkama na ty lana.
1: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
2: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
1: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
2: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít přezat.
1: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
3: Pohyblivé části, které jsme potřebovali stát na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
1: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než 1 hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
4: V čase ekologického cestovania vlakom pôsobí let medzi Prahou a Bratislavou ako nepráve logický či ekonomický krok. Toto spojenie už fungovalo takmer 100 rokov a bolo viackrát zrušené, definitívne pred 7 rokmi. Keďže dotované lety medzi Bratislavou a Košicami majú veľký úspech, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy. Ak sa však dobuduje vysokorýchlostná železničná trať, vlakom by cesta medzi oboma mestami trvala len 2 hodiny. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Maďarské stíhačky s Gripen vzlétly k dopravnímu letadlu Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, které po vstupu do tamního vzdušného prostoru nenavázalo kontakt s řízením leteckého provozu. Vojenské letouny ze základny Kecskemét izraelský stroj vizuálně identifikovali a doprovodili ho k maďarským hranicím, poté co posádka spojení s pozemní kontrolou úspěšně obnovila. O incidentu informoval také maďarský premiér Péter Maďar. Čekání fotbalových fanoušků je u konce, mistrovství světa začalo. Program otevřelo úvodní utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Zápas skončil 2-0. Nad ránem startuje v soutěži i český tým, který se v Guadalajaře od 4 hodin utká s Jižní Koreou. Čekáme oblačno i zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude během dne se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku můžeme očekávat hlavně odpoledne přehánky. Naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě až do 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Když jde blizár,

černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za míly. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže papat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezaspíš.

jak pilou spod kůru.

jak zvládnout slabý kraj.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.
3: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha

soli, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře, si uschovejte.

0: I takhle hraje Český impuls. Zacálo,
1: v knihách vázaný v kůži. Zacálo, kouzly víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Už rostou, ale jen někde. Po vlně dešťů zažívají někteří čeští houbaři úspěšné dny. Situace v lesích je ale velmi regionální a závisí na lokálních srážkách. Zatímco z Krušných hor, Táborska, Olomoucka nebo okolí Vysokého Mýta lidé hlásí plné košíky, oblasti jako Teplicko, Žatecko, Zlínsko nebo okolí Lysé nad Labem, kde tolik nepršelo, nabízejí zatím jen slabé úlovky. Houbaři se navíc potýkají s vysokou červivostí hub, která místy dosahuje až 50%. Podle Mikološky Terezy Tejklové v současnosti rostou hlavně hřiby dubové, kováře, křemenáče, kozáci, holubinky, muchomůrky, růžovky, no a ve městech pečárky. Poslanec za motoristy Filip Turek při svém prvním sněmovním vystoupení ostře kritizoval unijní ekologickou politiku. Jejíž klimatické cíle přirovnal ke komunistickým pětiletkám a označil je za cílenou destrukci. Kvůli údajným hrozbám z Bruselu ohledně zablokování dotací nakonec nepředložil svůj pozměňovací návrh k novele stavebního zákona. Ten měl obcím umožnit regulaci vzdálenosti větrných elektráren od obytných zón. Jeho slova o nefunkčním zeleném biznisu vyvolala ostrou debatu. Zatímco zástupci Pirátů a Lidovců obvinili Turka ze lží a upozornili, že odmítání obnovitelných zdrojů poškozuje českou ekonomiku. Poslanci z ODS a ANO mu dali částečně zapravdu s tím, že přílišný tlak na bezuhlíkovou energetiku ohrožuje konkurenceschopnost těžkého průmyslu. Prezident Pavel odstartoval soutěž veteránů 1000 mil československých. Na start závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se postavilo 130 historických aut. Z toho více než polovina je od českých výrobců. Pro prezidenta Petra Pavla je akce srdeční záležitostí z mnoha důvodů.
1: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z předválečné doby.
0: Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster od téže značky, který vyslal na trať ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau a Tirschenreuth.
2: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10.30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně. Víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista plzeňském a bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Radio Impuls, Tachovsko.
0: Majitelé prvoligového fotbalového klubu Slovácko reagovali na veřejnou výzvu svých nejvěrnějších fanoušků k prodeji týmu. Oznámili, že se jednáním o vstupu nových silných a důvěryhodných investorů nebrání. Akcionáři Vítězslav Skopal, Zdeněk Zemek a Pavel Buráň zároveň zdůraznili svou odpovědnost za stabilitu klubu, který po úspěšných letech v evropských pohárech pod trenérem Martinem Svědíkem v uplynulé sezóně zachraňoval ligovou příslušnost až v baráži. Příznivci z fanouškovského kotle vyhlásili současnému ztrátu důvěry, vadí jim také čerstvý odchod trenéra Romana Skuhravého do Baníku Ostrava. Vedení klubu v prohlášení upřesnilo, že o pokračování spolupráce se Skuhravým mělo jednoznačný zájem. Kouč se sám rozhodl přijmout jinou profesní nabídku. Čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky, naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě pak až 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Na začátku zpráv na impulzu zdraví Honza Varga. Rozsáhlý požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Zničil budovu i uskladněný materiál. Hasiči, kteří ještě pozdě večer zasahovali, na místě vyhlásili ve Strojírenské ulici druhý stupeň požárního poplachu a po 8 hodině večerní potvrdili lokalizaci ohně. Incident na ploše zhruba 2400 metrů čtverečních se obešel bez zranění. Chemická laboratoř ale v ovzduší průběžně měří množství škodlivých látek a vyšetřovatelé zatím nestanovili přesnou příčinu vzniku požáru. Z největšího důlního velkostroje v Česku je hromada šrotu. Přímo v lomu ČSA odstřelili jeho montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
2: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
3: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten semtex a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačně.
2: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
3: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
2: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
3: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít přezat.
2: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
4: Pohyblivé části, které jsme potřebovali dostat na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
2: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než 1 hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
5: V čase ekologického cestování vlakom působí let mezi Prahou a Bratislavou jako neprávě logický či ekonomický krok. Toto spojení už fungovalo takmer 100 rokov a bylo viackrát zrušené, definitivně před 7 rokmi. Keďže dotované lety mezi Bratislavou a Košicami mají velký úspěch, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy. Ak sa však dobuduje vysokorý rýchlostná železničná trať. Vlakom by cesta medzi oboma mestami trvala len 2 hodiny. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Maďarské stíhačky Jas Gripen vzlétly k dopravnímu letadlu Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, které po vstupu do tamního vzdušného prostoru nenavázalo kontakt s řízením leteckého provozu. Vojenské letouny ze základny Kecskemét izraelský stroj vizuálně identifikovali a doprovodili ho k maďarským hranicím, poté co posádka spojení s pozemní kontrolou úspěšně obnovila. O incidentu informoval také maďarský premiér Péter Maďar. Čekání fotbalových fanoušků je u konce, mistrovství světa začalo. Program otevřelo úvodní utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Zápas skončil 2-0. Nad ránem startuje v soutěži i český tým, který se v Guadalajaře od 4 hodin utká s Jižní Koreou. Čekáme, oblačno je zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude během dne se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku můžeme očekávat hlavně odpoledne přehánky. Naměříme od 13 do 18 stupňů na východě až do 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

jako něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

jako něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Už rostou, ale jen někde. Po vlně dešťů zažívají někteří čeští houbaři úspěšné dny. Situace v lesích je ale velmi regionální a závisí na lokálních srážkách. Zatímco z Krušných hor, Táborska, Olomoucka nebo okolí Vysokého Mýta lidé hlásí plné košíky, oblasti jako Teplicko, Žatecko, Zlínsko nebo okolí Lysé nad Labem, kde tolik nepršelo, nabízejí zatím jen slabé úlovky. Houbaři se navíc potýkají s vysokou červivostí hub, která místy dosahuje až 50%. Podle Mikološky Terezy Tejklové v současnosti rostou hlavně hřiby dubové, kováře, křemenáče, kozáci, holubinky, muchomůrky, růžovky, no a ve městech pečárky. Poslanec za motoristy Filip Turek při svém prvním sněmovním vystoupení ostře kritizoval unijní ekologickou politiku. Jejíž klimatické cíle přirovnal ke komunistickým pětiletkám a označil je za cílenou destrukci. Kvůli údajným hrozbám z Bruselu ohledně zablokování dotací nakonec nepředložil svůj pozměňovací návrh k novele stavebního zákona. Ten měl obcím umožnit regulaci vzdálenosti větrných elektráren od obytných zón. Jeho slova o nefunkčním zeleném biznisu vyvolala ostrou debatu. Zatímco zástupci Pirátů a Lidovců obvinili Turka ze lží a upozornili, že odmítání obnovitelných zdrojů poškozuje českou ekonomiku. Poslanci z ODS a ANO mu dali částečně zapravdu s tím, že přílišný tlak na bezuhlíkovou energetiku ohrožuje konkurenceschopnost těžkého průmyslu. Prezident Pavel odstartoval soutěž veteránů 1000 mil československých. Na start závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se postavilo 130 historických aut. Z toho více než polovina je od českých výrobců. Pro prezidenta Petra Pavla je akce srdeční záležitostí z mnoha důvodů.
2: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z převálečné doby.
1: Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster od téže značky, který vyslal na trať ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau a Tirschenreuth.
3: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10.30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně. Víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista plzeňském a bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachovsko.
1: Majitelé prvoligového fotbalového klubu Slovácko reagovali na veřejnou výzvu svých nejvěrnějších fanoušků k prodeji týmu. Oznámili, že se jednáním o vstupu nových silných a důvěryhodných investorů nebrání. Akcionáři Vítězslav Skopal, Zdeněk Zemek a Pavel Buráň zároveň zdůraznili svou odpovědnost za stabilitu klubu, který po úspěšných letech v evropských pohárech pod trenérem Martinem Svědíkem v uplynulé sezóně zachraňoval ligovou příslušnost až v baráži. Příznivci z fanouškovského kotle vyhlásili současnému vedení ztrátu důvěry, vadí jim také čerstvý odchod trenéra Romana Skuhravého do Baníku Ostrava. Vedení klubu v prohlášení upřesnilo, že o pokračování spolupráce se Skuhravým mělo jednoznačný zájem. Kouč se sám rozhodl přijmout jinou profesní nabídku. Čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky, naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě pak až 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já línou ženu mám,

0: Český impuls. Zprávy v 6. Na začátku zpráv na impulzu zdraví Honza Varga. Rozsáhlý požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Zničil budovu i uskladněný materiál. Hasiči, kteří ještě pozdě večer zasahovali na místě, vyhlásili ve Strojírenské ulici druhý stupeň požárního poplachu a po 8. hodině večerní potvrdili lokalizaci ohně. Incident na ploše zhruba 2400 metrů čtverečních se obešel bez zranění. Chemická laboratoř ale v ovzduší průběžně měří množství škodlivých látek a vyšetřovatelé zatím nestanovili přesnou příčinu vzniku požáru. Z největšího důlního velkostroje v Česku je hromada šrotu. Přímo v lomu ČSA odstřelili jeho montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
1: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
2: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten Semtex, a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačkama na ty lana.
1: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
2: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
1: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
2: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít třezat.
1: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
3: Pohyblivé části, které jsme potřebovali dostat na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a přední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
1: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než 1 hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
4: V čase ekologického cestování vlakom působí let mezi Prahou a Bratislavou jako neprávě logický či ekonomický krok. Toto spojení už fungovalo takmer 100 rokov a bylo viackrát zrušené, definitivně před 7 rokmi. Keďže dotované lety mezi Bratislavou a Košicami mají velký úspěch, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy. Ak sa však dobuduje vysoko rýchlostná železničná trať, vlakom by cesta medzi oboma mestami trvala len 2 hodiny. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Maďarské stíhačky s Gripen vzlétly k dopravnímu letadlu Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, které po vstupu do tamního vzdušného prostoru nenavázalo kontakt s řízením leteckého provozu. Vojenské letouny ze základny Kecskemét izraelský stroj vizuálně identifikovali a doprovodili ho k maďarským hranicím, poté co posádka spojení s pozemní kontrolou úspěšně obnovila. O incidentu informoval také maďarský premiér Péter Maďar. Čekání fotbalových fanoušků je u konce, mistrovství světa začalo. Program otevřelo úvodní utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Zápas skončil 2-0. Nad ránem startuje v soutěži i český tým, který se v Guadalajaře od 4 hodin utká s Jižní Koreou. Čekáme oblačno, je zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude během dne se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku můžeme očekávat hlavně odpoledne přehánky. Naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě až do 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Máme krátce po 6. hodině, Adam Kořica přeje hezké páteční ráno, je tady 12. červen, který bude opět plný české muziky let 60. až 80. Pojďme rovnou na to, Petra Zámečníková, Jiří Strnad, duet Lítáme v tom.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli duet Z pekla štěstí. Zpívat budou Iveta Bartošová a Daniel Hůlka.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky s rosou, tak ty nabídnu v rámci naší první ranní páteční hudební dvojce, a to po půl sedmé. Turisté ve Španělsku by měli vyrazit za flamenkem, kde najdeme to pravé, autentické, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Proč jednou před Vladimírem Menšíkem utekli diváci, dozvíme se v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Já vám přeji dobré ráno s rádiem Český impuls a teď už pohádkový duet Z pekla štěstí.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé si ještě určitě poslechneme Pavla Nováka a jeho pihovatou dívku. S počasím je to tento týden nevyspytatelné, chvíli svítí slunce, chvíli prší a mě zajímá, do jakého pátečního rána jste se dnes probudili právě vy. Napište mi to, a to buď to na náš WhatsApp, a nebo klasickou SMS-kou. Číslo je stejné 734-787-981. Těším se na vaše zprávy a taky na to, až si společně zavysíláme na rádiu Český impuls. Teď už Pavel Novák.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno po 7:30. Sagvantofy, Marie Rotrová, ze všeho nejdřív, ale český hitmaker Michal David a píseň Nenapovídej. Teď už ale rychlý přehled zpráv. Přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno, silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami vyzývajícími k platbě pokuty. Soud vynese rozhodnutí v kárném řízení s litoměřickou soudkyní Lacinovou, která měla zasahovat do kauz, které neměla na starosti. Ropa výrazně zlevňuje poté, co Trump odvolal ohlášené údery na Irán a v EU začíná platit migrační pakt. Česko má výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům. Dnes očekáváme nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia, bude jasno až polojasno s občasným deštěm.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pyšně jako pán.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, páteční ráno, 12. červen, na řadě je naše první ranní impulzovec Krabička. Ta nabídne, prosím vás, písničky s Rosou. Čeká nás Petra Černocká, Zdeněk Merta a jejich duet Střevíčky v rose. No a když je řeč o rose v rámci české muziky let 60. až 80., tak rozhodně nesmí chybět ani Vaby Daněk a jeho Rosa na kolejích. Přeji pohodový poslech.
2: Hudební dvojice
3: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Posloucháte Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 12. červené, přeji hezké ráno. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. My si do zpráv celou do 7. za malou chvíli poslechneme Karla Gotta, písničku Zůstanu svůj. Budeme rádi, když zavítáte i na Facebook rádia Český impuls. My jsme na této sociální síti aktivní. Každý den se tam snažíme přidat nějaký příspěvek, který vy můžete okomentovat. Některé z vašich reakcí se dostanou i do našeho éteru. Zkrátka podívejte se sami, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, těšíme se tam na každého z vás.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Štok půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno, jsou tu čerstvé zprávy. Česko vstoupilo do fotbalového mistrovství světa prohrou. Zápas s Jižní Koreou střídal pasáže vyrovnané hry a soupeřovy převahy. Patrně se projevila jeho lepší aklimatizovanost v prostředí nepříjemné nadmořské výšky a dopředu jsme jako Češi byli méně nebezpečným týmem. Nekompromisní hlavička Ladislava Krejčího z 59. minuty sice po dlouhém autu vybojovala vedení, soupeř ale za chvíli spravedlivě odpověděl a 10 minut před koncem základní hrací doby ještě urval vedení. Dlouho to vypadalo aspoň na remízu, která by pro postupové šance ze čtyřčlenné skupiny byla velmi důležitá. Tak to Čechům nezbývá, než si jednoznačně poradit s outsidery z Jihoafrické republiky, s nimiž se utkáme ve čtvrtek. V sestavě jim navíc budou chybět dva hráči, kteří si z úvodního zápasu šampionátu proti Mexiku odnesli červenou kartu. V Havlíčkově Brodě mají hasiči plné ruce práce. Od včerejšího odpoledne likvidovali požár haly s plastovými výrobky a kartony. Na místo dorazilo několik jednotek hasičů, včetně jednotky správy železnic a podnikových hasičů společnosti Čepro. Podle havlíčkobrodského starosty Stejskala nejde s největší pravděpodobností o požár nebezpečných chemických látek. Přesto na místo povolali specializovanou jednotku z Lázní Bohdaneč. Oheň mají hasiči dohašovat do dnešního rána. Předběžná škoda je vyčíslená na 350 milionů korun. Pražský vrchní soud rozhodne o odvolání soudkyně Halky Lacinové. Ta je ve funkci předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Její odvolání navrhla v kárném řízení šéfka krajského soudu v Ústí nad Labem. Soudkyně podle ní opakovaně zasahovala do kauz, které neměla na starosti. Lacinová s tím nesouhlasí. Její právní zástupce označil kárný návrh za účelový. Dárců krve ubývá. Nemocnice žádají hlavně mladší generaci, aby se do dárcovství více zapojila. Starší lidi totiž musí kvůli věku postupně vyřazovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že současná situace není příznivá.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
1: Lidé v Česku můžou darovat krev od 18 do 65 let. Krev je potřebná pro akutní i plánované operace, úrazy, porodnické komplikace i léčbu závažných onemocnění. A nakonec počasí, dnes bude jasno až polojasno, občas narazíme i na déšť. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 13 a 18 stupni, ale na Moravě a ve Slezsku může být i stupňů 20. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Tome, děkujeme za čerstvý zpravodajský servis. Adam Kořica přeje hezké ráno. Pátek 12. června. Teď už Richard Miller. Píseň Štěstí je krásná věc.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. Nebo písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrý paci bulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí, ale

České písničky 60. až 80. let. Rádio

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Koukám na vaše textovky ohledně počasí, ty posíláte na náš WhatsApp na číslo 734-787-981 a pokud byste tuhletu apku neměli ve svém chytrém telefonu, můžete napsat stále takovou tu klasickou SMSku, číslo je stejné. Dobré ráno z Kraslice přeje paní Helča, která hlásí 7 stupňů a déšť, dodává, že je fakt ošklivé počasí. Naopak pan Zbyněk hlásí z Nímnice jasno a 10 stupňů. Tak od toho je náš metotým Ráda Český impuls, abychom mohli společně monitorovat situaci po celé České republice a vidíte, někde je prostě krásně, někde prší, tak jak to vypadá u vás ostatních. 734-787-981, to je číslo k nám.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Lenka Filipová, písnička Zamilovaná, takhle bude znít páteční ranní impulzovic Krabička, více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Kolega Saša Hemala nezahálí, to znamená, že si pro nás chystá své televizní tipy, uslyšíme o 12:30. V ranním tématu se vydáme za volant, mě bude zajímat, jakými jste řidiči, zdali pak si občas zaklejete, zanadáváte, nebo jste andíl nebo jste andílek na českých silnicích a dálnicích. To vše zjišťujeme 604-111-211, jak se chováte za volantem vy, to nám můžete říci. Zavolat máme za 7:45 a teď už Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se, přeji hezké páteční ráno s rádiem Český impuls.

0: Dobré ráno, pátek 12. červen do půl osmé, naše ranní téma. Bavíme se o tom, že nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí. A to je realita českých silnic. My se dnes v ranní tématu vydáváme společně s vámi za volant. Mě zajímá, jak to máte vy, jaké jedno slovo by vás vystihlo jako řidiče a co je váš rituál za volantem. Znáte někoho, kdo je doma anděl a za volantem úplně jiný člověk, nebo jste to třeba vy sami, jste za volantem jiný člověk než v běžném životě, máte za volantem nějaký soukromý tip, jak se uklidnit, byli jste někdy v autě s někým, kdo jezdí tak, že jste se museli pevně chytit a byl to strach nebo tajná radost?
1: Jako profesionální řidič se snažím dodržovat předpisy, protože řidičský průkaz mě živí, ale samozřejmě nikdo nejsme svatý. Ale na druhou stranu, co potkávám prakticky denně jedny a ty samý řidiče, tak bych věřil, že ta třetina už by měla dávno papíry v čistírně.
0: Já vždycky říkám, že za volantem na silnici musí člověk dávat pozor na sebe i na ty ostatní a musí hlavně přemýšlet i za ostatní. Tak co vy, jak se chováte za volantem? 604-111-211, to je číslo k nám. Do půl osmé naše další muzika, pak už Tomáš Zemánek a rychlý přehled zpráv.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo proseko 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Za minutu půl osmé Český Impuls Rádio pro radost ze života. Z Jemnice na našem WhatsAppu zdraví paní Vlaďka, která hlásí 10 stupňů, přeje hezký den a také víkend. A paní Vlaďka nám dokonce i vyfotila to, co vidí, a je tam krásně prosluněná obloha. Tak co vy ostatní, klidně můžete poslat fotku i vy na náš WhatsApp 734787981, to je číslo k nám. Za malou chvíli český Elvis Presley, Karel Zich, píseň Není všechno paráda. Teď už ale kolega Tomáš Zemánek, který má pro nás nejnovější zprávy. Tome, ahoj, hezké ráno.
1: Dobré ráno. Naši fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Letadlo směřující z Tel Avivu do Prahy doprovodili maďarské gripeny. Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami vyzývajícími k platbě pokuty. Ropa výrazně zlevňuje poté, co Trump odvolal ohlášené údery na Írán a v EU začíná platit migrační pakt. Česko má výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům. Dnes bude jasno až polojasno s občasným deštěm a nejvyššími teplotami mezi 13 a 18 stupni. Tolik krátké zprávy, hezký den přeje Tomáš Zemánek.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přeji dobré ráno z našeho rádia, pátek 12. červen do 8. Za malou chvíli další písničky let 60. až 80. V ranním tématu se vydáváme za volant. Nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí, prosím vás, nemístně troubí. A to je údajně realita českých. A to je údajně realita českých silnic a my si dnes děláme taky takový průzkum mezi vámi, našimi posluchači. Mě zajímá, jak to máte na silnici vy, jak se chováte za volantem, jaké jedno slovo by vás vystihlo jako řidiče, co je váš rituál za volantem a máte za volantem nějaký soukromý tip, jak se třeba uklidnit?
1: Já jsem pokutu za rychlou ani pomalou jízdu nikdy nedostala, ale pár pokut za parkování jsem měla. Bydleli jsme v jedné takové ulici, kde vůbec nebyla možnost parkovat, teda hlavně po odpolední. Tak jsem to tam vždycky švihla na trávu, no a ráno jsem tam měla pokutu, takže bydleli jsme tam asi rok a jestli jsem dostala, tak 15-20 pokut určitě.
2: Já jsem za volantem andělíček, strašně hodnej, občas tak dvakrát říká za rok, když už to fakt přeteče, tak si zakleju, to je pravda. Ale ty lidi, co troubějí pořád, tak si neuvědomují, že i troubení je přestupek, pokud to není opodstatněný, že jo, samozřejmě, každý to víme, z autoškoly, hezký den a šťastný dolet.
0: Co vy ostatní, znáte někoho, kdo je doma anděl a za volantem úplně jiný člověk, nebo jste to třeba vy sami jste za volantem jiný člověk než v běžném životě. Byli jste někdy v autě s někým, kdo jezdí tak, že jste se museli pevně chytit a byl to strach nebo třeba tajná radost? Jak to máte, zjišťujeme i nadále 604 111 211, zavolejte a my už teď pojďme na naší další muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.

0: Hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno, neseme čerstvé zprávy. Fotbaloví fanoušci smutní, naši reprezentanti prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi si vytvářeli méně šancí a obecně tahali za kratší konec provazu, přesto se ale natahovali po výhře. Do vedení jsme se v 59. minutě dostali gólem Ladislava Krejčího. Jak zásah na největším turnaji planety chutná, na to České televizi bohužel odpovídal už jako poražený.
2: Nějak jsou nás dvě situace, které nezvládneme. Nějak se prostě zžíváme pořád s novou taktikou, už se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervozita může být, takže teďka převládá zklamání, ale je to začátek. Teď to naštvání bude, ale od zítra se musíme připravovat na další zápas. Víme, jak bude důležitý zlomový a musíme se z toho poučovat a nepředvádět tohle další zápasy.
1: Příležitost na reparát Češi dostanou ve čtvrtek v zápasu proti Jihoafrické republice. K letadlu mířícímu z Tel Avivu do Prahy vzlétly stíhačky. Posádka dopravního letadla se na tu zemím Maďarska neohlásila letovému řízení. Proto vystartovali dva Gripeny. Krátce po vzletu navázali jejich piloti vizuální kontakt s posádkou Airbusu, která následně navázala radiové spojení s maďarským pozemním řízením. Stíhačky doprovázely civilní letadlo do chvíle, než opustilo maďarský vzdušný prostor. V útulku Bouchalka na Kladensku došlo k několika porušení zákonů. Uvedla to veterinární správa. Podle ní byl provozovatel doručený protokol o kontrole a nyní plyne zákonná doba pro podání námitek. Do jejího skončení a případného vypořádání nebude veterinární správa ke kauze sdělovat detaily. Roste zájem o psychologickou pomoc pro mladé. Rodiče přicházejí s dětmi mnohem dříve než v minulosti. Zároveň jsou otevřenější odborné pomoci, říká to manažerka Pražského centra duševního zdraví a rodinné péče Petra Paroubková. Podle ní přibývá klientů, kteří hledají podporu, už když se problémy začínají objevovat a ne až ve chvíli, kdy eskalují. Impulzu řekla, že nejčastěji se řeší traumata a úzkosti.
3: Podle našich odborníků nejčastější vlastně problémy, toto jsou ty dva základní, které pak vedou třeba k nějakým dalším druhotným potížím. To může vznikat deprese později a tak dále, takže je důležité v té počátečné fázi to rozpoznat a zachytit. Protože pak, pokud to je už v další fázi nějaké hlubší, tak se s tím pracuje mnohem déle a často je potřeba pracovat třeba s celou rodinou.
1: Traumata jsou podle Paroubkové jakékoliv negativní zkušenosti, které mají děti spojené třeba s rodinou nebo se školním prostředím či zážitkem. Traumata i úzkosti se projevují různým způsobem, ať už strachem, panikou, problémem se začleněním do kolektivu nebo třeba sebepoškozováním. Dnes bude jasno až polojasno, čekáme občasný déšť a naměříme nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno. Pátek 12. červen. Svátek slaví pánové s jménem Bruno a Barnabáš. Pozdravujeme a teď už Petr Kotwald, píseň Satelit.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hezké ráno od řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 9 stupňů, dodává, že slunce ještě spí. Tak hezké ráno i vám, paní Dášo, děkuji za spolupráci. Vaše další textovky ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Za minutu 8:45, za malou chvíli Petra Janu, píseň Říkej mi.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nás přenese do roku 1972. Zaspívá Karel Hála a pak také Hana Zagorová. Názvy písniček prozradím po půl deváté. Dnes večer opět nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Na kolik let se dnes cítíte, zjišťujeme na Facebooku Ráda Český impuls, takže jinými slovy, do jakého rána jste se probudili, jak vám dnes je, napište nám to www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. 8:45, pátek, 12. červen, poklidné ráno, přeji s Rádiem Český impuls a teď už Petra Janu, píseň Říkej mi.

0: Pátek 12. červen, zdravím vás, přeji hezké ráno, příjemné probouzení s naším rádiem do 8:30, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. pak se také přihlásí kolega Tomáš Zemánek, který nabídne nejnovější zprávy. Teď ale ranní téma, my jsme koukali, že nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí. A my zjišťujeme, jak to máte vy, když jste na českých silnicích za volantem, jste anděl nebo ďábel, který nadává, co vy, jaké jedno slovo by vás vystihlo jako řidiče a co je váš rituál za volantem?
1: Dobré ráno do rádia, tak vzhledem k tomu, že pracuji jako řidič, tak kleju velmi často, hodně nadávám. Občas jezdím i jako Fittipaldi, když je potřeba, ale samozřejmě, pokud mám v autě svůj největší poklad, a to svýho syna, tak jedině dle předpisů, oči i vzadu, a každý okolo mě je potenciální vrah. Hezké ráno.
0: Chápeme, přejeme šťastnou cestu, hezké ráno. Co vy ostatní, znáte někoho, kdo je doma anděl a za volantem úplně jiný člověk, nebo jste to třeba vy sami? Máte za volantem nějaký soukromý tip, jak se uklidnit a byli jste někdy v autě s někým, kdo jezdí tak, že jste se museli pevně chytit? A byl to pro vás strach nebo spíš tajná radost? 604-111-211, ranní téma je stále otevřené vám všem, ta linka je aktivní, takže určitě můžete zavolat do 8:30, naše další muzika.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno, nám z Jičínska přeje pan Jiří, který hlásí zataženou a 10 stupňů. Děkuji za zprávu na WhatsAppu. I nadále mi můžete napsat na náš WhatsApp, případně klasickou SMSku na číslo 734-787-981, do jakého rána jste se dnes probudili. Pátek 12. červen. Za malou chvíli Karamel, píseň Přízrak 7B. Teď už ale naproti mě kolega Tomáš Zemánek, a to znamená jediné, na řadě jsou nejnovější zprávy.
1: Hezký den. Česká fotbalová reprezentace si v prvním zápase na mistrovství světa připisuje porážku 1-2 s Koreou. Veterinární zpráva zjistila v prověřovaném útulku Bouchalka na Kladensku několik porušení zákonů. Zájem o last minute zájezdy meziročně vzrostl o 11%. Nejvíc Čechů se chystá do Řecka. Americký prezident Trump se odvolal proti odstranění svého jména z názvu Kennedyho centra a kanoista Fuxa si na mistrovství Evropy vyjel dvě finále. Na pětistovce uspěl kajakář Dostál. Bude jasno až polojasno, dorazí taky občasný déšť. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 13 a 18 stupni. Tolik krátké zprávy, zdraví Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 12. červen, přeji hezké ráno. A my se teď přeneseme jako mávnutím proutku do roku 1972. Z této doby nabídnu dvě písničky v naší hudební dvojici. Čeká nás Karel Hála, skladba Má pouť. A pak nás také nemine Hana Zagorová, nahrávka Náš dům zní smíchem. Za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pátek 12. červen, blíží se nám dopoledne 9. hodina. Do zpráv celou ještě naše ranní téma. My se dnes po celé ráno bavíme o tom, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí. I to je realita českých silnic, kterou znázorňuje nový průzkum. A mě zajímalo, jaké jedno slovo by vás vystihlo jako řidiče. Co je váš rituál za volantem? Znáte někoho, kdo je doma anděl a za volantem úplně jiný člověk. Třeba jste to právě vy. Máte za volantem nějaký soukromý tip, jak se uklidnit, a byli jste někdy v autě s někým, kdo jezdí tak, že jste se museli pevně chytit, a byl to strach nebo spíš tajná radost?
1: Ahoj, já sice moc nejezdím, nebo nerad jezdím, ale musím jezdit. Občas si taky zakleju samozřejmě a někdy hodně, ale hlavně všem šťastnou cestu. Zdravím všecky ty mezi kusy, mezi volantem a sedačkou, ať jsou na sebe opatrný, ať si zaklejou, ale hlavně ať všecky dojedou v pořádku.
0: Ano, hezká tečka za ranním tématem, děkujeme za toto slova, přejeme hezké ráno. No a my si do zpráv s kolegou Tomášem Zemánkem pouštíme další písničky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Broker.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale

dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno s čerstvými zprávami a pro následující 2 minuty taky Tomášem Zemánkem. Fotbalové fanoušky čeká náročný den. Nejenže musí kousat prohru 1-2 na mistrovství světa s Jižní Koreou, ale mnohé potrápí i únava. Zatímco my v rádiu jsme se dívali od mikrofonů, kolegové z iDNESu vyrazili do pražských hospod. Kuriózní otevírací doba nebyla výjimkou a mnozí restauratéři se pečlivě připravili. Zatímco někde se scházeli spíš domácí štamgasti, v jiných podnicích publikum tvořili mezinárodní turisti nebo i fanoušci soupeře Jihokorejci. Zápas rozehraný ve 4 hodiny ráno si na každém divákovi vyžádal porci zodpovědně nastaveného budíku. Jak popisuje iDNES, někteří si zbytek dne už s předstihem pojistili dovolenou, jiní v práci zatnou zuby a asi nejvýhodnější situaci mají důchodci. Češi se na některých místech nenechali odradit chladnou nocí a v bundách usedli i na zahrádky, často dokonce s vychlazeným pivem. Jiní si ale k fotbalu netradičně dali čaj. Následující a klíčový zápas s Jihoafrickou republikou reprezentace se hraje ve čtvrtek, a to v příjemném odpoledním čase 18:00. Z prvního utkání s Koreou si neseme záporné skóre 1-2. Ceny ropy začaly výrazně klesat. Americký prezident Donald Trump totiž odvolal ohlášené další údery na Irán. Zároveň tvrdí, že bude brzy oznámené datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Řidičům se uzavře Hlučínská ulice v centru Ostravy. Stojí zatím oprava železničního mostu v Přívoze. Provoz na dopravní tepně utichne už příští středu. Náměstek ostravského primátora Břetislav Rieger doufá, že šoféři využijí objízdné trasy.
2: Problém bude příjezd od Petřkovic a z té strany od Hlučínska do Ostravy. Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště na Černém mostě. Dneska ono je prázdnoto.
1: Rekonstrukce se nedotkne integrovaných záchranných sborů ani autobusů. Z Přívozu do centra Ostravy bude nejlepší spojení za pomocí městské hromadné dopravy. Osobní auta budou Hlučínskou objíždět přes Slezskou Ostravu anebo po Slovenské a Mariánohorské ulici. Kanoista Martin Fuchsa potvrdil na mistrovství Evropy roli favorita. Postoupil přímo do finále 500 i kilometru. Olympijský šampion obě rozjížďky vyhrál. Na 500 si finále v Portugalsku zajistil 2. zlatý český medailista z olympijských her v Paříži Josef Dostál. Do boje o medaile se z českých reprezentantů kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal na 200 a kanoistka Denisa Řáhová na 500. Nakonec informace o počasí, bude jasno až polojasno s občasným deštěm a nejvyššími teplotami mezi 13 a 18 stupni. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne s datem 12. června a teď už další muzikály 60. až 80. Tichá píseň Ivety Bartošové, přeji dobrý den.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal Kocáb, píseň s cizí ženou v cizím pokoji. Na kolik let se dnes cítíte, zjišťujeme na našem Facebooku. Zajímá nás, do jakého rána jste se probudili a jestli vás něco bolí, případně je vám fajn, zkrátka na kolik let se dnes cítíte. Paní Božena Koutová píše, teď ráno na 100 let. Její komentář získal 6 lajků. Paní Dagmar Darmovrzalová píše, přesně na svůj věk. Paní Pavla Zdařilová píše, mně by stačilo 65 a už bych byla v důchodu, jinak se cítím, že už jsem mrtvá. Tak snad to takhle hrozné, paní Pavlo, nebude. Pozdravujeme a přejeme, ať ten pátek zvládnete. Dále koukám, že paní Aurelie Janoušková píše, ráno mám nejvíc energie, s postupem dne škoda mluvit. Tak jak to máte vy? Na kolik let se dnes cítíte? Dejte nám vědět, napište nám na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Pátek 12. červen, pokračujeme v dopolední krasojízdě 60. až 80. Za malou chvíli Michal Kocáb, píseň s cizí ženou v cizím pokoji, 3:45.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.

pokoji, tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

0: 10. posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na náš WhatsApp nám píšou i paní Jindřich, respektive pan Jindřich z Českého Těšína. Já teď musím ten WhatsApp tady rozjet, jo. Ještě se s tím stále učíme. Tak jo, už vidím textovku v Českém Těšíně, 13 stupňů jasno i mráčky, krásný den všem přeje paní Ivanka a pan Jindřich, tak my zdravíme do Českého Těšína, moc děkuju za fotku. Je to, řekl bych, až umělecká fotografie, je tam krásně zachycené slunce, kolem něho mraky. Pozdravujeme do Českého Těšína a teď si hrajeme další muziku let 60. až 80. Na řadě je, prosím vás, Josef Kemmer. Skladba Čistý štít, minuta po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 12. červen, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 10. hodina, my si za malou chvíli poslechneme Pavla Vítka, písničku Mám rád vůni tvý kůže, v celou potom kolega Tomáš Zemánek nabídne nejnovější zprávy. Nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí. I taková je realita českých silnic a dálnic. My jsme se dnes s vámi vydali právě za volant a v ranním tématu jsem zjišťoval, jaké jedno slovo by vás vystihlo jako říče. Co je váš rituál za volantem? Znáte někoho, kdo je doma anděl a za volantem úplně jiný člověk, nebo jste to třeba vy sami, jste za volantem jiný člověk než v běžném životě? Máte za volantem nějaký soukromý tip, jak se uklidnit? Byli jste někdy v autě s někým, kdo jezdí tak, že jste se museli pevně chytit a byl to strach nebo tajná radost?
1: Já jsem naposled dostal pokutu od doma žilinských policajtů za zákaz vjezdu nákladních vozidel do 3,5 tuny. A to bylo z toho důvodu, že jsem jel vlastně z doma Žilic směrem na Horšovský Týn a nechtěl se mi to objíždět přes kruháč, který zrovna frézovali. Takže jsem projel kolem autobusové zastávky, byli tam policajti a koukali jenom na mě, jak tam jedu. A to jste měli vidět, jak rychle naskočili a jeli za mnou.
2: Znáte to, občas se stane, že třeba přes nějakou obec místo 50 jsem měl 54, vlastně zdávají 750, akorát pozor, Jilemnice nahoře, Klárko, tam u vás, tam za překročení jel jsem 57, po odečtení, že jo, tolerance, tak vlastně jsem překročil o 3 km v hodině a dostal jsem 2000, jo.
3: Dobré ráno do rádia, tak vzhledem tomu, že pracuji jako řidič, tak kleju velmi často, hodně nadávám. Občas jezdím i jako Fittipaldi, když je potřeba, ale samozřejmě, pokud mám v autě svůj největší poklad, a to svýho syna, tak jedině dle předpisů, oči i vzadu a každý okolo mě je potenciální vrah. Hezké ráno.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

protože mapu lásky vlastním.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Krásný den u dopoledních zpráv přeje Tomáš Zemánek. Cesta našich fotbalistů na mistrovství světa odstartovala přešlapem. Porážka 1-2 od hráčů Jižní Koreji komplikuje postupové šance. Fotbaloví experti kritizují i výkon našich. Ještě půl hodiny před koncem Češi vedli, o to víc prohra všechny zúčastněné mrzí. Zavinili ji dva inkasované góly, kterým se podle trenéra Koubka dalo zabránit a můžeme je považovat za chyby v defenzivě. Podíváme-li se na konkrétní výkony hráčů, rozhodně nesklamujeme. Malo překvapení základní sestavy středopolař Alexander Sojka. Na levé straně se líbil Jaroslav Zelený a dařilo se taky napravo Vladimíru Coufalovi. Právě po jeho autu se hlavou skvěle prosadil Ladislav Krejčí. Vidět naopak nebyl Patrik Šik a sbírku svých povedených zápasů nerozšířil ani Pavel Šulc. Další utkání reprezentanty čeká ve čtvrtečních 6 odpoledne. Postaví se Jihoafrické republice a pro udržení reálné šance na postup nutně musí vyhrát. Hasiči pokračují v likvidaci požáru haly s plastovými výrobky v Havlíčkově Brodě. Podle starosty města Stejskala oheň nespůsobil únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Požár vypukl včera odpoledne. Na místě zasahovalo 12 jednotek profesionálních i dobrovolných a podnikových hasičů. Oheň způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Pokud by se částka potvrdila, šlo by o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Vyšetřování příčin jeho vzniku bude pokračovat dnes dopoledne. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS, vyzývají k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která měla vypršet dnešní půlnocí. Lidé se kvůli zprávě začali na inspekci obracet včera odpoledne. Někteří z nich přitom auto ani nevlastní či neřídí. Inspekce doporučuje na zprávy neodpovídat, neklikat na odkazy a nezadávat žádné osobní ani přihlašovací údaje. V případě zadání údajů je na místě kontaktovat banku při podezření na zneužití telefonu operátora. Vše pak nahlásit policii. Ubývá dárců krve. Nemocnice žádají hlavně mladší generaci, aby se do dárcovství více zapojila. Starší lidi totiž musí kvůli věku postupně vyřazovat. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že současná situace není příznivá.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
1: Lidé v Česku můžou darovat krev od 18 do 65 let. Krev je potřebná pro akutní i plánované operace, úrazy, porodnické komplikace i léčbu závažných onemocnění. Dnes bude polojasno, dorazí občasný déšť a naměříme nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica, přeji hezké páteční dopoledne s datem 12. června a teď už Jitka Zelenková, píseň Mít svůj kout.

každého dne po šichtě tráví volno na lichtě. Napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju,

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne, 12. červen, do půl jedenácté. Za malou chvíli Iveta Bartošová, Karel Černoch, duet v tom. Představte si, že hrad Lichnice v Železných horách má hradby do trojúhelníku. Proč tomu tak je, uslyšíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 12. červen, přeji hezké dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne cyklopísničky, proč byla zvolena tato tematika, kterou muziku uslyšíme, to vše prozradím po půl jedenácté. Teď už se ale v rámci pořadu Máme Česko rádi vydáváme do Železných hor na hrad Lichnice.
1: Máme Česko rádi.
2: Pokud víte, kde jsou Železné hory, víte určitě i to, že se tam nachází velmi krásná zřícenina, a to hrad Lichnice. Na virtuální návštěvu nás sem pozval Miroslav Tausik z Klubu českých turistů. Vítejte.
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Hrad Lichnice je zajímavý hned z několika hledisek. Zrovna třeba pokud je o půdorys.
2: Já vás zastavím, začněte raději historii, prosím.
3: Dobrá. Na strategicky výhodně položeném kopci Světlice v Železných horách vybudoval ve 12. století Smil z rodu Ronovců hradiště, které jeho vnuk přestavil na kamenný hrad. Dokončil ho v roce 1251 a dostal tehdy módní německý název Lichtenburg. Důležité pro nás je to, že v roce 1933 dostal hrad Klub českých turistů a začal ho konzervovat.
2: Takže našim předkům děkujeme, jinak by toho z Lichnice zbylo o dost méně. A teď k tomu, co jste nakousl. Z leteckých záběrů je vidět, že půdorys hradu je do trojúhelníku. Máte k tomu nějaké vysvětlení?
3: Ano, to bylo kvůli obraně. Jeho západní stranu chrání vysoká stráň a ještě nepřístupnější je strana severní. Její opevnění se tyčí nad roklí Lovětínského potoka. Pouze východní část areálu byla dobře přístupná a tu už bránili lidé.
2: Ale stejně z interiéru moc nezbylo, že?
3: To ne, ale něco zevnitř přece jen uchránili a je to malém hradním muzeu.
2: Mirku, když jde o hrad, většinou se vás ptám na nějaké strašidlo nebo poklad. Máte tady něco v paměti?
3: Mám tady takovou zajímavou zkušenost. Když jsem poprvé přijel na jednání s paní Kastelánkou, bylo to na podzim a bylo nějak kolem 5. hodiny už tma. Zajímavé bylo, že jsem tenkrát strávil na hradě s paní Kastelánkou asi hodinu a v úplné tmě, dokonce jsme tenkrát uzavírali nějaké dohody nebo smlouvy, no a když jsem odjel, tak jsem si uvědomil, že jsem ji vlastně vůbec neviděl, že vlastně ji nikdy nepoznám. Tedy už jsem ji viděl a je stejně pěkná jako její hlas.
2: Ale, tak já ke komplimentu prozradím cestu. Lichnice stojí už zhruba 800 let kousek od Chrudimi, asi 15 kilometrů jihozápadně. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, blíží se 11. hodina, pátek 12. červen. Představte si, že německý vynálezce Karl Drais v tento den roku 1817 předvedl v Mannheimu nový dopravní prostředek, dal mu název Laufmaschine, tedy běhací stroj, a byl to předchůdce bicyklu. A v rámci této příležitosti jsme si pro vás přichystali do hudební dvojce cyklo písničky. Těšit se můžeme na skupinu Faraon a jejich šlapací kolo a pak nás také nemine bicykl od Rangers. Po zprávách celou se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím. Za sebe přeji hezký pátek i nadále si ho užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český impuls. Před námi je víkend, odpočiňte si pokud můžete a uslyšíme se v pondělí po 6. hodině raní. Mějte se krásně a přeji hezký den. Opatrujte se, naslyšenou.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Hudební dvojice
9: a Aneb Vrána k vráně sedá.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Krásné dopoledne, neseme další čerstvé zprávy, o které se postará Tomáš Zemánek. První zápas na světovém šampionátu po 20 letech Češi prohráli. Výsledek 1-2 s fotbalisty z Jižní Koreji možná nejvíc mrzí kapitána Ladislava Krejčího. Právě on nás totiž v 59. minutě dostal hlavičkou do vedení. Když Češi naposledy na mistrovství vyhráli, 2 góly se zapsal Tomáš Rosický. Mimo jiné někdejší Krejčího šéf z pražské Sparty. A právě jemu dnešní střelec věnoval svou gólovou oslavu. Na dotaz České televize, jak takováhle branka chutná, ale ve zbytku utkání změnil názor.
4: Nějak jsou nastane dvě situace, které nezvládneme. Nějak se prostě zžíváme pořád s novou taktikou, se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervozita může být, takže teďka převládá zklamání, ale je to začátek. Teď to naštvání bude, ale od zítra se musíme připravovat na další zápas. Víme, jak bude důležitý zlomový a musíme se z toho poučovat a nepředvádět tohle další zápasy.
3: Zbývající dvě utkání skupiny Češi se hrají s outsiderem skupiny z Jihoafrické republiky a jejím favoritem domácími Mexičany. Pro postup budou nutné 3 body a stejně tak i co nejlepší brankový rozdíl. Česko má opět méně obyvatel. Za první čtvrtletí klesl jejich počet na 10 milionů 890 tisíc. Je to o 19 800 méně. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Oznámil to Český statistický úřad. Žena v Bílině na Ústecku napadla ministryni Zuzanu Mrázovou. Incident se podle policie odehrál o víkendu. Žena ministryni pro místní rozvoj napadla slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění. Kriminalisté prověřují okolnosti a důvod samotného napadení. Nicméně dosavadním zjištěním už vyloučili politický motiv. Žena je obviněná z nebezpečného vyhrožování a hrozí jí až rok vězení. Roste zájem o psychologickou pomoc pro mladé. Rodiče přicházejí s dětmi mnohem dříve než v minulosti, říká to manažerka Pražského centra duševního zdraví a rodinné péče Petra Paroubková. Podle ní přibývá klientů, kteří hledají podporu už když se problémy začínají objevovat a ne až ve chvíli, kdy eskalují. Impulzu řekla, že nejčastěji se řeší traumata a úzkosti.
5: Podle našich odborníků nejčastější vlastně problémy, toto jsou ty dva základní, které pak vedou třeba k nějakým dalším druhotným potížím. To může vznikat deprese později a tak dále, takže je důležité v té počátečné fázi to rozpoznat a zachytit. Protože pokud to je už v další fázi nějaké hlubší, tak se s tím pracuje mnohem déle a často je potřeba pracovat třeba s celou rodinou.
3: Traumata jsou podle Paroubkové jakékoliv negativní zkušenosti, které mají děti spojené třeba s rodinou nebo školním prostředím či zážitkem. Projevují se různým způsobem, ať už strachem, panikou, problémem se začleněním do kolektivu nebo sebepoškozováním. Tolik zprávy a zakončeme je počasím, bude jasno až polojasno, občasný déšť a nejvyšší teploty naměříme mezi 13 a 18 stupni Celsia. Loučí se Tomáš Zemánek, mějte krásný den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Hezké dopoledne z Českého impulzu přeje Ludvík Pospíšil. Před námi první písnička Cčka, sbírá Cčka, zpívá Michal David.

0: Tady je český impuls, české písničky 60. až 80. let. Jiří Korn dospíval, Petr Janů bude zpívat za chvíli. Bude to moje malá premiéra. A rád bych vás pozval taky k našemu odpolednímu programu. Proč jednou před Vladimírem Menšíkem utekli diváci? Tak to uslyšíme ve 16:45. Ale pozor, poběží to v naší dvouhodinovce se Sašou Hemalou a Saša pravidelně přináší scénky a vtipy. A přesně touhle optikou je potřeba nahlížet taky na výkon Vladimíra Menšíka.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Páteční program Českého impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let, no a hned po 11:30 to bude Věna Bartošová a Dotek lásky. Některé písničky se v našem programu objevují prakticky denně, tak jsou oblíbené, tak jsou známé, ale pak pro vás máme taky speciální lahůdky, které tím éterem proběhnou jenom tak sem tam někdy. A takovou písničkou je třeba Poprava blond holky od Karla Kahovce. Tuhle písničku do Impulzovic krabičky vybral Petr Janda a my vám ji nabídneme krátce po 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pátek 12. června, tady je Český impuls a české písničky celý den. Za chvíli to bude 12. hodina, polední zprávy, zjistíme, co je nového ve světě, doma, dokonce i v našich regionech. No ale ještě předtím stihneme písničku z Impulzovic krabičky. Tentokrát komentuje Petr Janda a bude to písnička Karla Kahovce Poprava blond holky.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baron Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baron po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026 od pátku do neděle 26. až 28. června 2026 www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Karel Kahovec oplýval nádherným vysokým hlasem, který se mu trošku záviděl. Poprava blond holky je z roku 67 a je od skupiny Flamengo, se kterou Kahovec tehdy zpíval. Pěkná písnička, ale hlavně byl skutečně revoluční text. Úplně něco jiného, než se psalo dřív. Nedovedu si představit, že by to před ním dokázal kdokoliv zaspívat nebo přijmout za své. Ať už třeba Pilarová, Matuška či Chladil.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Pěkný den. Hasiči dále likvidují požár haly v Havlíčkově Brodě. Podle starosty města Zbyňka Stejskala nezpůsobil požár únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Uvedl, že halu s plastovými výrobky, sklem a kartony ve Strojírenské ulici využívaly dva subjekty. Hlášení o požáru dostali hasiči včera kolem 16:00 odpoledne. Okolo půlnoci bylo možné snížit počet zasahujících jednotek. Dnes bude na místě ještě pokračovat zjišťování, proč hořet začalo. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun. Pokud se tato částka potvrdí, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Obdobnou škodu podle tehdejších informací způsobil v dubnu požár v průmyslovém areálu s kovovýrobou v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Řidiči si pomalu zvykají na elektronické vyřízení dopravních nehod. To už skoro rok umožňuje internetová aplikace s názvem Bouračka. Online nástroj využívá propojení databází pojišťoven i registrů vozidel a řidičů. Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů nám řekl, že už se daří aplikaci Bouračka dostávat do povědomí motoristů.
4: Jedná se o dopravní nehody, kde není povinnost volat policii. Tam všude teda mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam, buď ho pořídit na papír, nebo použít Bouračku. A ze všech těch případů, kde to je možné, tak v současné době lehce přes 20% účastníků už právě využívá tu elektronickou verzi přes Bouračku.
3: Pokud by si řidiči chtěli zkusit vyplnit elektronický záznam o nehodě na nečisto, můžou už asi měsíc využít aplikaci Demo Bouračka. Oba tyto online interaktivní formuláře lidé najdou na internetové adrese bouračka.cz. Na Slovácku se dnes brzy ráno fandilo i v nočních košilích. V hospůdce neboli v rodinném klubu u Cmolů v Dolním Němčí vládla napřed radost a nakonec trocha smutku.
5: Nejdříve po Krejčího vedoucím gólu hlavou vytryskl na Slovácku velikánský gejzír radosti. Slečna Simona měla v ryze fotbalovém klubu také oči na stopkách. Musela obsluhovat a viděla, že se fandí ve specifickém oblečení.
6: No, někteří opravdu dodrželi, tak jak slíbili, došli v nočních košilích s čepicí na hlavě. Někdo v županu, někdo v krajkové košilce.
5: Radost přišla ještě jednou, jenže i Součkovi a celému národu zkazil těsný offside. Nakonec v rodišti reprezentanta Davida Juráska a za dohledu jeho táty stejného jména zavládl spíše smutek.
6: Nejsme úplně zklamaní, nejsme z toho, jakože nehroutíme se, budeme fandit i nadále.
3: Dnes bude většinou zataženo až oblačno, postupně na většině území zaprší. Naměříme do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Máme po 12. hodině po poledních zprávách, před námi Eva Pilarová Mexiko a ještě předtím Víťa Vávra Citronová holka. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásný pátek.

0: Zlata Adamovská dospívala na Českém impulzu, Michal David, za chvíli chtěl bych žít tak, jak se má. Máme tady pátek 12. června, svátek slaví Antonie, no a tahle jména to mají v kalendáři krásně vedle sebe, dnes Antonie, zítra Antonín. No a co dnes večer dává televize, to přesně v půl jedné řekne Saša Hemala na rádiu Český impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Páteční program Českého impulzu, české písničky celý den. Hned po půl jedné pokračujeme. Zpívat bude Marcel Hlanová písničkou Cesty lásek. No ale možná tuhle písničku znáte spíš pod takovým podnázvem Netelefonuj už. No a co večer dává televize? O to poprosíme Sašu o tyhle informace.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Animovanou tvorbu v dnešní nabídce reprezentuje Šrek III. Král Harold umírá a na uprázněný trůn má usednout manžel jeho dcery Fiony Šrek. Tomu se ale nechce vládnout a tak se vydává najít bratrance Fiony Artuše. Ovšem mezitím si korunu na hlavu neoprávněně nasazuje princ Krasoň. Zda se s tím Šrek smíří, uvidíte ve trojice Šreka ve 20 hodin na Nova Cinema. V tom samém čase se ale můžete podívat i na Děti Nagána, což je český snímek inspirovaný vítězstvím našich hokejistů na olympiádě. Inspiroval 11-letého kluka, aby sestavil hokejový tým, který vyzval starší hochy z vedlejší vesnice. Ale tato hokejová bitva se v podání Dominika stane také bojem o srdce jeho krásné spolužačky. Český rodinný snímek Děti Nagána 20.00 Prima Max. Komedii Maričku podejte mi pero je letos půl století. Možná právě proto ho zařadila Nova do svého večerního programu, aby nám připomněla, jaké to bylo, když otcové nastoupili večer do školních lavic, kde přes den sedávali jejich potomci. Jak se lidé středního věku i starší promění v žáky, uvidíte ve 20.20 na Nově v komedii Marečku podejte mi pero. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, za chvíli 13. hodina přijdou zprávy, ještě předtím ale nabízíme hudební dvojici, tentokrát písničky s Rosou, nebo pokud by se vám víc líbily orosené písničky, obě jsou připraveny. Petra Černocká bude zpívat se Zinkem Mrtou, budou to Střevíčky v Rose a potom Babi Daněk, tak to je povinné Rosa na kolejích.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Hudební dvojice
8: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Obézním dětem by mohly hradit léky na hubnutí zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při dnešním slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Podle něj rozhodnutí o úhradách může padnout do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, v roce 2024 jich bylo asi 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo trpět obezitou polovina dětí. Moderní léky na hubnutí jsou v Česku dostupné, lidé si je ale musí platit sami. Měsíčně pacienta stojí několik tisíc korun a většinou je léčba dlouhodobá nebo doživotní. Pražští policisté pátrají nejspíš po nakaženém tuberkulózou. 35-letý muž je podle kriminalistů bez domova a často jezdí po městě na kole. Navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé, kde využívá jejich služeb. V úterý ho vyšetřili v nemocnici na Vinohradech poté, co opilý spadl z kola. V rámci vyšetření u něho lékaři zjistili právě podezření na nákazu tuberkulózou. Muž ale na výsledky nečekal a z nemocnice odešel. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že hledaný je vysoký asi 180 cm, je střední postavy a v době odchodu měl na sobě červené tričko a na zádech batoh. Podle policejní databáze má ukrajinské občanství. Jakékoliv informace o hledaném volejte na policejní linku 158. Ve věku 88 let v Londýně zemřel David Hockney. Byl považovaný za jednoho z nejvlivnějších britských umělců 20. století. O jeho úmrtí informovaly tiskové agentury. Naši fotbalisté byli blízko úspěchu, tvrdí to trenér národního mužstva Miroslav Koubek. Naši na úvod mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2, i když ještě půl hodiny před koncem vedli. Koubek v české televizi řekl, že alespoň jeden bod za remízu mohli jeho svěřenci uhrát.
2: Sahali jsme po něm až do posledních vteřin, měli jsme tam šance obrovský. Každý mužstvo hrálo to svoje, my samozřejmě jsme měli dobré zbraně, měli jsme i dobré pasáže. Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale tý fotbalovosti prostě lepší.
1: Aby se naši fotbalisté dostali do vyřazovací fáze z následujících dvou zápasů s Jihoafrickou republikou a Mexikem, nutně potřebují 3 body a co nejlepší rozdíl výsledného skóre. Dnes bude i dál většinou zataženo až oblačno, postupně má na většině území pršet. Nejvyšší teploty budou mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy ve 13 hodin jsou za námi, teď už bude zpívat Dalibor Janda, Padá hvězda. Já jsem Ludvík Pospíšil, já vám přeju hezké odpoledne a slibuju, zpívat nebudu.

0: Na Českém impulzu právě dozněla písnička Ruce vzhůru a kdo by dohledával interpreta téhle písničky, tak můžu doporučit naší žlutou aplikaci, kde najdete všechny názvy písniček, které právě hrajeme, dokonce uvidíte i pár písniček zpátky, a nebo právě teď to řeknu, byla to Monika Stachová. Za chvíli už Marie Rotrová, zřejmě letos nejsou nikde kytky, hrajeme české písničky 60. až 80. let a taky můžu slíbit výlet do Španělska. Turisté by tam měli vyrazit za flamenkem, kde najdeme to pravé, autentické. Tak to ví náš cestovatel Jirka Kolbaba a Jirka si to v půl druhé nenechá pro sebe.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Páteční program Českého impulzu bude pokračovat po půldruhé Jitkou Zelenkovou a písničkou Mám chuť psát román. Ale ještě předtím se vydáváme do světa, je tu náš pravidelný Bedekr. Žádný z turistů by ve Španělsku neměl přehlédnout flamenco, tedy tenhle hudební i taneční fenomén. Náš cestovatel přidá praktické rady, kam za flamenkem vyrazit.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Asi doporučíš každému, kdo Španělsko navštíví, aby si vyrazil jednoho večera, sednul si někam na vínko a poslouchal flamenco. Je to takhle veřejně dostupná produkce?
3: To je ideální otázka, protože tady bych navedl posluchače, aby se snažili vyhledat kavárny, těm se říká tablaos nebo takové bary, kde se poslouchá právě tato hudba. Sedí tam většinou velice náročné místní publikum, které dokáže velice prožívat tu hudbu. Tleskají rukou, tomu se říká palmas, nebo luskají prsty, tomu se říká pali. Různě pokřikují, odměňují pokřikem vlastně ty hudebníky, ty tanečníky a ty zpěváky. Představ si, že jeden pokřik je, ať žije psací stroj. Tady se oslavuje taková rychlá frekvence třeba podupávání. Jiný je třeba voda, protože voda v Andaluzii vždycky byla velice vzácná, takže když se někomu něco dařilo, tak se volal výraz voda. A mnoho niancí je spojeno s touto fantastickou flamenkovou písní, která je doprovázena zase na flamenkovou kytaru. A právě z flamenka vychází mnoho typických kulturních trendů, které jsou tak typické pro i současné Španělsko.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tolik na Českém impulzu Valdemar Matuška, kdybych se vás zeptal, co jste dělali v roce 1972. No je to hodně let zpátky, tak asi by mi hodně lidí neodpovědělo, protože ještě nebylo na světě. Konec konců já bych musel odpovědět podobně. Každopádně, kdybychom se zeptali Karla Hály a Hany Zagorové, tak ti by nám řekli, že nahrávali písničky. V roce 1972 to byla Má pouť a od Hany Zagorové písnička Náš dům zní smíchem. No a my si obě zahrajeme právě teď v naší hudební dvojici Českého impulzu.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe,

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Hudební dvojice
3: Aneb 1 plus 1.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
2: Pěkné odpoledne. Dárců krve ubývá. Nemocnice žádají hlavně mladší generaci, aby se

0: Do dárcovství více zapojila. Starší lidi totiž musí kvůli věku postupně vyřazovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že současná situace není příznivá.
1: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Lidé v Česku můžou darovat krev od 18 do 65 let. Krev je potřebná pro akutní i plánované operace, úrazy, porodnické komplikace i léčbu závažných onemocnění. Německá policie dnes byla na nohou kvůli nechtěně zmáčknutému nouzovému tlačítku. Na letišti v Hamburku kvůli němu museli vyklidit zónu za bezpečnostními kontrolami. Podle regionálních veřejnoprávních médií stiskl nouzové tlačítko jeden z cestujících na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do kontrolované oblasti. Muž tlačítko prý aktivoval nedopatřením, i tak ho ale policie zadržela právě kvůli otevření prostoru, kam je vstup vyhrazený. Policie musela místo vyklidit a zkontrolovat. Podle médií letiště provoz postupně obnovuje. Zítra mají celorepublikový sraz skútry. Od letošního ročníku má akce poprvé charitativní rozměr. Jede se na podporu nemocných holčiček Emičky a Laury se sanitkou Naděje. Začátek proběhne na nádvoří Valštejnského paláce. Bude pokračovat s panilou jízdou přes Prahu směrem na Slapy. Organizátor skútr Šňůry Václav Nerad nám řekl, že akce je zaměřená na propagaci skútrů v městském provozu.
2: Bych rád apeloval na všechny na zvýšení pozornosti při průjezdu celé kolony, jelikož dle zákona nesmí nikdo výjíždět do kolony, a to včetně chodců, cyklistů, výjima IZS. Prosíme řidiče, vydržte. Průjezd kolony je zhruba kolem 10 minut a budeme moc rádi, když nám zamáváte.
0: V programu u středočeských Slap jsou i vyhlídkové lety vrtulníkem, ale také hudební doprovod. Po dlouhé nemoci zemřel někdejší fotbalový útočník pražské Sparty Petr Uličný. Dožil se 76 let. V minulosti byl také trenérem řady prvoligových týmů, včetně Olomouce nebo Zbrojovky Brno. O úmrtí informují na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s Hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru. I zítra budou na obloze převládat mraky, sprchnout má zpočátku hlavně v severovýchodní polovině území. Postupně mají srážky ustávat a mraky začnou mizet až do polojasna. Naměříme kolem 21 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 14. hodině bude zpívat Lenka Filipová, až to budeme mít. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný skoro víkend.

0: Impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac, neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tu jde kurňa o koruny a stejně jak na začátku jsem v žiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v žiti.

prachy jedem kysky. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

0: Takový je pátek na Českém impulzu. Za chvíli Iveta Bartošová a Karel Černoch. Máme tu další dobrý den. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Před námi dva dny volna, sobota, neděle. Počasí třeba umožní někam vyrazit. Máme pro vás tip, který byste mohli zužitkovat. A pokud ne zítra a pozítří, tak třeba nějaký další víkend nebo klidně třeba o prázdninách. Je to hrad Lichnice v Železných horách. Ten má hradby do trojúhelníku. Proč právě do tohle tvaru? Tak to se dozvíme v rubrice Máme Česko rádi. Bude to v 14:30 na Českém impulzu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáno. Někdo z nás

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamána.

0: Český impuls, české písničky celý den, víkend už je na dosah a proto přicházíme s užitečnými informacemi. Právě teď se vydáme do Železných hor na hrad Lichnice.
1: Máme Česko rádi.
2: Pokud víte, kde jsou Železné hory, víte určitě i to, že se tam nachází velmi krásná zřícenina, a to hrad Lichnice. Na virtuální návštěvu nás sem pozval Miroslav Tausik z Klubu českých turistů. Vítejte.
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Hrad Lichnice je zajímavý hned z několika hledisek. Zrovna třeba pokud jde o půdorys.
2: Já vás zastavím, začněte raději historií, prosím.
3: Dobrá. Na strategicky výhodně položeném kopci Světlice v Železných horách vybudoval ve 12. století Smil z rodu Ronovců hradiště, které jeho vnuk přestavil na kamenný hrad. Dokončil ho v roce 1251 a dostal tehdy módní německý název Lichtenburg. Důležité pro nás je to, že v roce 1933 dostal hrad Klub českých turistů a začal ho konzervovat.
2: Takže našim předkům děkujeme, jinak by toho z Lichnice zbylo o dost méně. A teď k tomu, co jste nakousl. Z leteckých záběrů je vidět, že půdorys hradu je do trojúhelníku. Máte k tomu nějaké vysvětlení?
3: Ano, to bylo kvůli obraně. Jeho západní stranu chrání vysoká stráň a ještě nepřístupnější je strana severní. Její opevnění se tyčí nad roklí Lovětínského potoka. Pouze východní část areálu byla dobře přístupná a tu už bránili lidé.
2: Ale stejně z interiéru moc nezbylo, že?
3: To ne, ale něco zevnitř přece jen uchránili a je to malém hradním muzeu.
2: Mirku, když jde o hrad, většinou se vás ptám na nějaké strašidlo nebo poklad. Máte tady něco v paměti?
3: Mám tady takovou zajímavou zkušenost. Když jsem poprvé přijel na jednání s paní Kastelánkou, bylo to na podzim a bylo nějak kolem 5. hodiny už tma. Zajímavé bylo, že jsem tenkrát strávil na hradě s paní Kastelánkou asi hodinu a v úplné tmě, dokonce jsme tenkrát uzavírali nějaké dohody nebo smlouvy. No a když jsem odjel, tak jsem si uvědomil, že jsem ji vlastně vůbec neviděl, že vlastně ji nikdy nepoznám. Tedy už jsem ji viděl a je stejně pěkná jako její hlas.
2: Ale, tak já ke komplimentu prozradím cestu. Lichnice stojí už zhruba 800 let kousek od Chrudimi, asi 15 kilometrů jihozápadně. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Radka tu má prázdnej dům.

0: Jako bych to viděl, odpolední káva po vaší pravé ruce, po levačce třeba nějaký příjemný časopis, no a k tomu rádio Český impuls a české písničky 60. až 80. let, no tak přidáme další. Michal David, disco příběh, písnička z Impulzovic krabičky, patronkou je Lucie Vondráčková.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Disco příběh od Michala Davida je taková zvláštní písnička, protože mám pořád takový pocit, že ji vlastně nespívá Michal David, ale Ruda Hrušínský. A když Rudu potkám, tak mám pocit, že by měl začít mluvit hlasem Michala Davida. Je to zmatek.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls.

0: Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Podnikatel doplatil na nečestné jednání trestem vězení. Soud poslal na 6 let za mříže muže, který si ponechal 14 milionů korun, které mu omylem poslala Vinohradská nemocnice. Informuje o tom dnes server Seznam zprávy. Jiří Benáčan podle něj dodal nemocnici posypovou sůl za 14 tisíc korun. Pracovnice ale k platbě omylem připsala 3 nuly navíc. Muž peníze nevrátil a podle obžaloby se navíc snažil zahladit stopy tím, že firmu převedl na bílého koně. Benáčan musí podle serveru také Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady nahradit škodu. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Zájem o psychologickou a terapeutickou pomoc v Česku výrazně roste, a to především u dětí a dospívajících. Nejčastěji řeší traumata a úzkosti.
2: Na poptávku zareagovalo i Pražské centrum duševního zdraví a rodinné péče, které otevřelo v Nuslích zhruba před rokem. Největší zájem je o služby pro děti a mladé lidi. Impulzu to řekla manažerka centra Family Hub Petra Paroubková.
3: Naše největší klienta jsou děti a dospívající a je to průměru 65% klientů měsíčně. Nejčastější problémy dětí a dospívajících, ale i dospělých, jsou buď traumata nebo úzkosti.
2: Psycholog Václav Mertin mi řekl, že k němu přicházejí rodiče s dětmi s širokou paletou problémů. Mertin nepozoruje velký rozdíl mezi problémy dnešních dětí oproti předchozím generacím.
4: Jedině v tom smyslu, že se rodiče obracejí s problémy, se kterými dřív by se neobraceli, což velice vítám, protože někdy je to problém opravdu, bych řekl, banální, ale člověk nikdy neví, co z něj bude za měsíc nebo za půl roku.
2: Rodiče tak odejdou s radou a troškou uklidněním.
1: Při raním požáru auta v Horních Bludovicích na Karvinsku se zranili dva lidé. Zdravotníci je ošetřili na místě. Oheň auto kompletně zničil. Vzniklá škoda se pohybuje kolem 600 tisíc korun. Proč hořet začalo, zjišťují vyšetřovatelé. Americká popová hvězda Taylor Swift se znovu zapisuje do historie. V 36 letech se stala nejmladší ženou uvedenou do síně slávy skladatelů. Hudební umělci mohou být vybraní až 20 let od první oficiálně vydané písně. Pro Taylor Swift jí byl country single Tim McGraw z roku 2006. Zítra čekáme velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně ale mohou mraky ubývat až do polojasna a srážky budou ustávat. Naměříme kolem 21 stupňů, na jihu Moravy bude i 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik zprávy v 15 hodin, hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil, no a připraven je Petr Kotval s písničkou Kde kdo je dal.

0: Páteční odpoledne na Českém Impulzu, za chvíli bude zpívat Leszek Semelka, bude to písnička Jména. No a za hodinu už uslyšíte Sašu Hemalu, Scénky a vtipy a mimo jiné taky Vladimíra Menšíka. Proč před panem Vladimírem jednou utekli diváci? Pochlubí se. Přesně za hodinu, tady na Českém Impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Tak to bychom měli. No a za chvíli to budeme mít. Bude to Věna Bartošová, pojďte se zbláznit. Hrajeme české písničky celý den. Máme tady pátek 12. června, skoro víkend. V tento den v roce 1817 německý vynálezce Karl Drais předvedl v Mannheimu nový dopravní prostředek. Dal mu název Laufmaschine, tedy běhací stroj, a byl to předchůdce dnešního bicyklu. No a my to využijeme a nabídneme si dvě cyklopísničky v hudební dvojici krátce po půl čtvrté. No a dokonce došlo i na trochu historie a vůbec to nebolelo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Telegram s adresou svět.

0: 16. hodina je před námi, stejně tak jako zprávy Českého Impulzu, potom Saša Hemala, já Ludvík Pospíšil vám přeju krásný víkend, který přichází a uslyšíme se zítra po 11. hodině. No a ještě mám pro vás dvě cyklopísničky, hudební dvojici, skupinu Faraon Šlapací kolo a potom skupinu Rangers Bicykl. A připomínám, že právě v tento den, ale v roce 1817, tedy 12. června, německý vynálezce Karl Drais ukázal předchůdce dnešního bicyklu. No a proto si hrajeme dvě cyklopísničky.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
11: Hudební dvojice
12: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Benzín na víkend lehce podraží. Nejvyšší cena benzínu po druhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 41 korun 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 39,29 za litr. To je o 30 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin na pražském Chodově. Dojít k němu mělo v Machkově ulici. Bližší podrobnosti policie nezdělila. Na síti X ale ujistila, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Další informace zveřejní, až to dovolí okolnosti. Podle informací deníku Blesk muž usmrtil svého otce a poté šel svůj čin sám nahlásit policii. Pražští policisté pátrají nejspíš po nakaženém tuberkulózou. 35-letý muž je podle kriminalistů bezdomová a často jezdí po městě na kole. Navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé, kde využívá jejich služeb. V úterý ho vyšetřili v nemocnici na Vinohradech poté, co opilý spadl z kola. V rámci vyšetření u něho lékaři zjistili právě podezření na nákazu tuberkulózou. Muž ale na výsledky nečekal a z nemocnice odešel. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že hledaný je vysoký asi 180 cm, je střední postavy a v době odchodu měl na

0: Je červené tričko a na zádech batoh. Podle policejní databáze má ukrajinské občanství. Jakékoliv informace o hledaném muži volejte na policejní linku 158. Naši fotbalisté byli blízko úspěchu, tvrdí to trenér národního mužstva Miroslav Koubek. Naši na úvod mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2, i když ještě půl hodiny před koncem vedli. Koubek v české televizi řekl, že alespoň jeden bod za remízu mohli jeho svěřenci uhrát.
1: Sáhli jsme po něm až do posledních vteřin, měli jsme tam šance obrovský. Každý mu stvaralo to svoje, my samozřejmě jsme měli dobré zbraně, měli jsme i dobré pasáže. Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale tý fotbalovosti prostě lepší.
0: Aby se naši fotbalisté dostali do vyřazovací fáze z následujících dvou zápasů s Jihoafrickou republikou a Mexikem, nutně potřebují 3 body a co nejlepší rozdíl výsledného skóre. I zítra budou na obloze převládat mraky, sprchnout má zpočátku hlavně v severovýchodní polovině území. Postupně mají srážky ustávat a mraky začnou mizet až do polojasna. Naměříme kolem 21 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé. Dnes je, jak jsem se dočetl, Světový den proti dětské práci. Tedy podle mého názoru by děti měly pomáhat. S tím asi nelze než souhlasit, ale abychom je zapřáhli do práce téměř jako dospělé, to mně přijde dosti, tedy spíše velmi zvrhlé. Děti by měly prožívat klidné, půvabné dětství, ze kterého by pak mohly celý život čerpat, být milovány a ne zneužívány. Tak to bychom si měli zapsat všichni za uši. No ale my jsme tu proto, abychom vás pobavili a trošičku rozptýlili před víkendem, který je před námi. Tak ještě jednou hezké odpoledne a ten vůz už jel. To je jedna, alespoň podle mého názoru, z nejkrásnějších písní Marušky Rotrové.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i v televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Stalo se jednou něco neuvěřitelného. My všichni víme, že kam přijel pan Vladimír Menšík, a ten mýval velmi časté besedy, vždy bylo plno a obecenstvo se náramně bavilo. Ovšem my tady máme jeden příklad, kdy před panem Vladimírem obecenstvo uteklo. No tak teď bychom se tedy měli dozvědět, proč před panem Vladimírem diváci utekli.
1: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. Protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium, a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného, nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá Menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Linda a Pavel to byla svého času populární dvojice a ta nám nabídne píseň s názvem Nálada je výborná. A pak už to bude Hana Zagorová a její Gwendolina. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zítra by se, přátelé, skvělá herečka Helena Růžičková dožila 90 let. Je ale velkým štěstím, že máme spoustu scének, ve kterých tato znamenitá herečka vystupuje. No a protože to byla dáma korpulentní a byla na svůj vzhled velmi pyšná, tak se také dam, které měly o nějaké to kilo víc, dovedla krásně zastat.
1: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějakej ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval: na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct: obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kortakpulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. To je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Český voják sledovaný kvůli návratu z Konga je z karantény venku, propustila ho z ní armáda. Muž se z pozorovatelské mise vrátil 22. května, pobýval v oblasti s potvrzeným ohniskem eboli. V Kongu ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. Armáda to uvedla na síti X. Voják byl preventivně umístěný ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Z Česka byl na zmíněné pozorovací mírové misi jako jediný. Slovenští veterináři našli zbytky pesticidů v mražených kuřatech od české firmy. Zpracovatel drůbeže Raciola Uherský Brod dostal nařízené, aby toto zboží stáhnul z prodeje. Uvedl to úřad hlavního veterináře Slovenska. Laboratoř odhalila ve zkoumaném vzorku uvedených kuřat zbytky pesticidu benzalkonium chlorid. Ten se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Policie pátrá po 17-letém mladíkovi z Prahy 10. Matka ho viděla naposledy v úterý ráno. Podle ní by mohl být ve špatném psychickém stavu, protože se rozešel s přítelkyní a obává se proto o jeho život. Pohřešovaný Justin Ferko o sobě zatím nepodal žádnou zprávu. Hledaný je zhruba 165 cm vysoký, má hubenou postavu, černé oči, černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí. Kriminalisté prověřili všechny na místa, kde by se mladík mohl zdržovat. Bohužel ho ale zatím nenašli. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na policejní linku 158. Na Slovácku se dnes brzy ráno fandilo i v nočních košilích. V hospůdce neboli v rodinném klubu u Cmolů v Dolním Němčí vládla napřed radost a nakonec trocha smutku.
2: Nejdříve po Krejčího vedoucím gólu hlavou vytryskl na Slovácku velikánský gejzír radosti. Slečna Simona měla v ryze fotbalovém klubu také oči na

0: stopkách. Musela obsluhovat a viděla, že se fandí ve specifickém oblečení.
1: No, někteří opravdu dodrželi tak, jak slíbili, došli v nočních košilích s čepicí na hlavě. Někdo v županu, někdo v krajkové košilce.
0: Radost přišla ještě jednou, jenže i Součkovi a celému národu zkazil těsný offside. Nakonec v rodišti reprezentanta Davida Juráska a za dohledu jeho táty stejného jména zavládl spíše smutek.
1: Nejsme úplně zklamaní, nejsme z toho, jakože nehroutíme se, budeme fandit i nadále.
2: Zítra čekáme velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně ale mohou mraky ubývat až do polojasna a srážky budou ustávat. Naměříme kolem 21 stupňů, na jihu Moravy bude i 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: První polibek, tak to je takový polibek, na který se asi do smrti, pokud člověka nenapadne, pan Alzheimer nezapomíná. A bude to skupina Brutus, která nám podá o prvním polibku svědectví.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Já myslím, přátelé, že nikdo z nás si nepřeje onemocnit. Ovšem najdou se i výjimky, kdy i nemoc může být, no je to neuvěřitelné, může být prospěšná. Totiž díky chorobě se můžete setkat s nečekanými lidmi a navázat nečekaná přátelství. Jak se to stalo i v případě Miloslava Šimka.
1: Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající lanítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista Hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě A, z čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstí. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase s lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného, než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce, ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejší. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení. Nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný klikoš mohl nakazit vzteklinou další dva pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Márně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstít. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
3: Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních typů, vanu plnou fialek začne napouštět paní Hana Hegerová. A ona je krásná, tak to už je jeden z hitů Karla Hály, při kterém ho doprovodí Zdeněk Šedivý. To vše na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Animovanou tvorbu v dnešní nabídce reprezentuje Šrek III. Král Harold umírá a na uprázněný trůn má usednout manžel jeho dcery Fiony Šrek. Tomu se ale nechce vládnout, a tak se vydává najít bratrance Fiony Artuše. Ovšem mezitím si korunu na hlavu neoprávněně nasazuje princ Krasoň. Zda se s tím Šrek smíří, uvidíte ve Trojice Šreka ve 20 hodin na Nova Cinema. V tom samém čase se ale můžete podívat i na Děti Nagána, což je český snímek inspirovaný vítězstvím našich hokejistů na olympiádě. Inspiroval 11-letého kluka, aby sestavil hokejový tým, který vyzval starší hochy z vedlejší vesnice. Ale tato hokejová bitva se v podání Dominika stane také bojem o srdce jeho krásné spolužačky. Český rodinný snímek Děti Nagána, 20.00 Prima Max. Komedii Marečku podejte mi pero je letos půl století. Možná právě proto ho zařadila Nova do svého večerního programu, aby nám připomněla, jaké to bylo, když otcové nastoupili večer do školních lavic, kde přes den sedávali jejich potomci. Jak se lidé středního věku i starší promění v žáky, uvidíte ve 20.20 na Nově v komedii Marečku podejte mi pero. Přeji hezký večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialou.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčela.

0: Na závěr dnešních scének, přátelé, oslovíme především vás, které přitahují věci mezi nebem a zemí. O takovýto zajímavý pohled poprosíme odbornici na slovo vzatou, dá se říci, tak říkajíc odbornici na všechno, paní Libuši Roubichovou. No a já vám přeji krásné prožití nejen nadcházejícího večera, ale též víkendu, který je před námi, a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Dobrý večer, jmenuji se Libuna a přišla jsem vám říct, jak já mám zkušenosti s duchazením, jo. No víte, jak se vyvolávají duchové? No jednoduše, vždycky si sedne několik lidí kolem stolu, zhasne se, všichni se navzájem za něco chytnou, odejde většinou za balíčky, jo, a začnou vyvolávat. Musí ale být přítomno médium. Víte, co to je médium? No to jsem například já. No opravdu, kdo by to řekl, že jo? Když jsem byla mladá, tak jsem o duchazeně neměla ani ánu. Duchazila jsem jenom jednou s Mádunou a Jádunou v sedmý třídě, když nám bylo 13 let. To jsme vyvolávali panu Orleánskou, aby nám řekla, jaký je to bejt pana. Ale nedovolili jsme se. Tak jsem se jednoho dne stala čistá jasná médiem. Až do té doby jsem byla normální, prostý, jednoduchý člověk, jako vy tady v sále. Ale jak je známo, člověk musí prožít v životě nějaký šok, nějakou tragédii, jo, nějakou bolest, aby se proměnil v médium. Já prožila šok, tragédii a bolest současně, když mě nachytal můj Tonda z listonoše. Tondu to chudáka malýho tak ranilo, že jsem skončila v nemocnici na kapavkách. No, bo tý doby to médium. Je to docela dobrý kšéf. To víte, ono to není levná záležitost, když se chcete spojit s nějakým duchem. Já vám schválně přečtu, ale duchařský ceník, jo. Tak třeba Elvis Presley, ten stojí 5 000 korun, jo. Jánoší, ten stojí 4 000 korun, jo. Britský politik Churchill, 3 000, jo. No pak třeba Old Shatterhand. Zde stojí 2 000, potom kosmonaut Gagarin, ten je za 100, a český básník S.K. Newman, ten je gratis. A teď vám vysvětlím, jak si při té seanci s duchem povídáme, jo. No, po obvodu kulatýho stolu je abeceda a na stolku leží hrneček, který při vyvolávání poskakuje jako syneček. No a ten hrneček po každý otázce poskakuje od písmenka k písmenku, až vám to jako dá odpověď, jo. No, vidím, že se na mě nechápavě tupě díváte. Tak vám teda uvedu několik příkladů. No tak třeba, když vyvoláte Bin Ládina a zeptáte se ho, kde je schovaný, tak hrneček postupně skáče k písmenkům U, K, S, V, S, což znamená U jako U, K jako Karla, S jako Sidona, V sklepě. Nebo když vyvoláte Karla Marxe a zeptáte se ho, kolik v příštím roce dostanou důchodci přidáno, tak hrneček skočí na písmenko H. Což znamená velmi málo. A nebo když vyvoláte dědečka a dáte mu třeba otázku, kam si dal to zlato, tak hrneček postupně skáče k písmenkům P, T, N, B, což znamená P jako půjčil, T Topolánkovi, N nabit. A nebo když vyvolá nějaká žena svatýho Petra a dá mu otázku, Když hrajou u nás chlapy karty, tak starý švejda si jde do kuchyně snad 10krát pro pivo, ale ani jednou nejde na malou. Jak to dělá? A Hrneček postupně skáče k písmenkům. D, R, E, Z. Tak to bylo snad dost příkladů, ne? Takže nebojte se důcházení, když budete chtít vyvolat nějakého mrtvýho, tak klidně přijďte za mnou. Když mi dáte dlaňovku, tak to udělám i bez DPH. Loučí se s váma Libuna.
2: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Beroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
3: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Beroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Dobrý večer. Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Na zprávu nemáme reagovat. Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto tlaku je přimět příjemce zprávy k rychlému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. Zpráva, před kterou ministerstvo varuje, je odesílána z čísla s filipínskou předvolbou. Pokusy o podobný podvod se pravidelně opakují. Loupež v autobusu vyšetřují policisté na Českokrumlovsku. Střelnou zbraň namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval vydání hotovosti. Mladík je podezřelý z loupeže a hrozí mu i vězení. Pachatel na školačky zaútočil na zadních sedačkách. Obě dívky mu nakonec vydali dohromady 52 korun. Řidiči si pomalu, ale jistě zvykají na elektronické vyřízení dopravních nehod. To už skoro rok umožňuje internetová aplikace s názvem Bouračka. Online nástroj využívá propojení databází pojišťoven i registrů vozidel a řidičů. Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů nám říká, že už se daří aplikaci Bouračka dostávat do povědomí motoristů.
4: Jedná se o dopravní nehody, kde není povinnost volat policii. Tam všude teda mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam, buď ho pořídit na papír, nebo použít Bouračku. A ze všech těch případů, kde to je možné, tak v současné době lehce přes 20% účastníků už právě využívá tu elektronickou verzi přes Bouračku.
3: Pokud by si řidiči chtěli zkusit vyplnit elektronický záznam o nehodě na nečisto, můžou už asi měsíc využít aplikaci Demo Bouračka. Facebook, Instagram i Messenger mají výpadek. Na problémy si stěžují lidé napříč celým světem, včetně Česka. První lidé začali hlásit problémy okolo 3:30 odpoledne. Facebooku nefunguje mobilní aplikace ani přihlášení přes web, to samé Instagram. Chvíli se načte, ale po chvilce už se jen točí kolečko. Mnoho uživatelů bylo během dne nečekaně odhlášeno ze svých účtů a následně se nemohlo znovu přihlásit. Společnost Meta k potížím zatím mlčí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburku. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu. A přidám i počasí. Sobota bude mít zpočátku zataženo smraky, občas zaprší, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Naměříme 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji až 25. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Rádio Český impuls.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný

Děkuji, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.
3: Český impuls.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Pražské metro má potíže, část linky na C-čku stojí, náhradní dopravu zajišťují autobusy. Provoz byl zastaven okolo 4:30 odpoledne v úseku nádraží Holešovice Pražské povstání. V ostatních částech vlaky jezdí. Ve stanici Florence spadl do kolejiště člověk. S obnovením provozu dopravní podnik počítá v těchto chvílích. Náměstek ředitele Pražské technické správy komunikací končí. Josefa Richtra odvolala dozorčí rada, píše to server Seznam zprávy. Policie v květnu zahájila stíhání Richtra kvůli jeho dřívějšímu působení ve stavební firmě. Podle serveru je podezřelý ze zpronevěry. Stíhání se netýká Richtrova působení v městské společnosti. Dozorčí rada TSK složená z pražských zastupitelů Richtra podle serveru nejprve nechala ve funkci, ale nesměli vykonávat. Případ, ve kterém Richtr čelí obvinění společně s dalšími sedmi lidmi, se podle serveru týká stavby mostu přes Labe mezi obcemi Vali a Mělice na Pardubicku v letech 2019 až 2020. Zájem o psychologickou a terapeutickou pomoc v Česku výrazně roste, a to především u dětí a dospívajících. Nejčastěji řeší traumata a úzkosti.
2: Na poptávku zareagovalo i Pražské centrum duševního zdraví a rodinné péče, které otevřelo v Nuslích zhruba před rokem. Největší zájem je o služby pro děti a mladé lidi. Impulzu to řekla manažerka centra Family Hub Petra Paroubková.
3: Naše největší klienta jsou děti a dospívající a je to průměru 65% klientů měsíčně. Nejčastější problémy dětí a dospívajících, ale i dospělých, jsou buď traumata nebo úzkosti.
2: Psycholog Václav Mertin mi řekl, že k němu přicházejí rodiče s dětmi s širokou paletou problémů. Mertin nepozoruje velký rozdíl mezi problémy dnešních dětí oproti předchozím generacím.
4: Jedině v tom smyslu, že se rodiče obracejí s problémy, se kterými dřív by se neobraceli, což velice vítám, protože někdy je to problém opravdu, bych řekl, banální, ale člověk nikdy není, co z něj bude za měsíc nebo za půl roku.
2: Rodiče tak odejdou s radou a trošku uklidněním.
1: Tolik reportérka Martina Kroa. Na Kubu dorazila pomoc, připlula z Kolumbie s více než 100 tunami jídla, informují o tom tiskové agentury. Ostrov od zavedení amerického ropného embarga letos v lednu čelí zhoršující se hospodářské a energetické krizi. Kolumbijská loď vyplula z Kartageny začátkem června a do havanského přístavu připlula časně ráno. Minulý víkend připlula do Havany další loď se 17 tunami zboží z Mexika a Belize. Na fotbalový šampionát se už v prvních dnech snáší kritika. Na utkání českých fotbalistů s Koreou totiž zdaleka nebyly zaplněné tribuny. Na to ukazují fanoušci i média. Televizní závěry ze zápasu zacílily na větší množství prázdných sedadel. Přestože podle oficiálního údaje chybělo do vyprodání stadionu ve Guadalajaře necelých 700 míst. A dodám i počasí, zítra naměříme až 23, bude zpočátku zataženo, odpoledne se vyčasí na polojasno. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Český impuls.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vren. Stádo koní bez odechu bádí, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hren. Se svým stádem pustou zemí letím,

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopy pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí,

testy pro rychlost i na krásu pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac.

koně hned u baráku, tam kutil na tom autáku, co z něho jednou bude Cadillac. Když propítal se vrátnicí, křičel jsem v osmým měsíci, smál se, i když měl na bránici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronesl ven rychlostní skříň, v podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští, ve přísí kráse novej Cadillac.

zastře hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počty si, kdo kde a kolik.

pryč od nás svoboda, na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo, nejen o soboty.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. V Lipenské přehradě se můžou vyskytovat sinice s toxiny, uvedla to Česká televize. Sinice s toxiny nejsou nebezpečné pro člověka, ale můžou být jedovaté pro zvířata. V minulých dnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie. Voda v Lipenské přehradě není nijak nebezpečná pro lidi. Navíc podle posledních rozborů hygieniku vykazuje velmi dobrou kvalitu. Například u pláže v Černé v Pošumaví ji hodnotili nejvyšším stupněm číslo 1. A na jihu Čech ještě zůstáváme. V lese na Českobudějovicku děsí ženy nahý muž. Litvínovice proto vyzývají obyvatele, aby v případě, že ho potkají v nedalekém Homolském lese, volali policii. Na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Muž se podle některých svědků objevoval v lese už loni. Podle některých diskutujících na sociálních sítích měl muž na nohou ponožky a na zádech malý batoh. V Aši řeší nemoc jasanů. Invazivní japonská houba napadla desítky stromů v aleji u městského hřbitova. Jasany teď postupně usychají. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Usychání odborně nekrózu způsobuje houba voskovička jasanová. Stromům nejprve chřadnou listy, pak se objevují fleky na kůře, nejčastěji kolem pupenů. Následně začnou ztrácet sílu a odumírají. U Ašského hřbitova takhle trpí hned několik desítek jasanů. Podle dendrologů není jiná možnost, než je pokácet. Voskovička se totiž šíří vzduchem a zatím obrana neexistuje.
1: Na jihu Evropy se ke konci týdne hodně oteplí, teploty by mohly atakovat i 40. V některých oblastech se očekává i silný vítr, což zvýší nebezpečí vzniku a šíření lesních požárů. Právě lesní požáry jsou problémem, kterému každoročně země ve Středomoří čelí. Teploty výrazně na 30 stupňů s výkyvy až ke 40 se v příštích dnech čekají v celém pevninském Portugalsku. Civilní ochrana vydala varování před lesními požáry. Tenistka Karolína Plíšková v Queen's Clubu dohrála. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, která jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. Semifinalistka předloňského Wimbledonu Vekičová a Bousková se dnes vrátili na londýnské kurty po dvou dnech. Ve středu bylo utkání přerušeno kvůli dešti za stavu 6-5 pro Chorvatku a ani ve čtvrtek nebylo možné duel dohrát. Dodám i počasí na zítřek, zpočátku bude zataženo, mraky, občas déšť, odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Naměříme 19 až 23 stupňů, na Jihomoravě i 25. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Florence zastavil pražské metro na lince C. Vlaky více než 2 hodiny nejezdily mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Metro stálo zhruba od 5:30 do 6:45 večer. Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. V Postoloprtech na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchovního je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprtských slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koudský.
1: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz z Dalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
0: Historické jádro 5000-ového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Evropská unie se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko. Začnou v pondělí, uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady Antonio Costa a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co ho přestalo blokovat Maďarsko. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zraní obilí.
2: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnomerně rozložené zrážky naznačují, že polinohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoua. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíšková naopak mezi čtyřku v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, které jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. A dodám i počasí na sobotu. První víkendový den slibuje zataženo a mraky, občas déšť, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Teploty zítra vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů, na jihu Moravy až na 25.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Až jednou procitnou, počíhají si někde na ně.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Dobrý večer. Se zprávami v 10 je tu Iva Horáková. Alena Schillerová navrhuje zvýšit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Česká televize spočítala, že v případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun. Stejný odhad má i Národní rozpočtová rada. Státní kasa se bude muset vypořádat například s výrazným růstem požadavků ministerstev, zejména u obrany, školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Opozice nápad ministryně financí kritizuje. Řidiči si pomalu, ale jistě zvykají na elektronické vyřízení dopravních nehod. To už skoro rok umožňuje internetová aplikace s názvem Bouračka. Online nástroj využívá propojení databází pojišťoven i registrů vozidel a řidičů. Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů nám řekl, že už se daří aplikaci Bouračka dostávat do povědomí motoristů.
2: Jedná se o dopravní nehody, kde není povinnost volat policii. Tam všude teda mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam, buď ho pořídit na papír, nebo použít Bouračku. A ze všech těch případů, kde to je možné, tak v současné době lehce přes 20% účastníků už právě využívá tu elektronickou verzi přes Bouračku.
1: Pokud by si řidiči chtěli zkusit vyplnit elektronický záznam o nehodě na nečisto, můžou už asi měsíc využít aplikaci Demo Bouračka. Oba tyto online interaktivní formuláře najdeme na internetové adrese bouračka.cz. Někdo zatím neznámý ničí stromy v Otrokovicích. Město podalo trestní oznámení a žádá veřejnost o pomoc. Škody jdou do desítek tisíců korun.
3: Během dvou týdnů druhé trestní oznámení na neznámého pachatele a výzva radnice pro všímavé. Vybavte si neobvyklé situace a pomozte. Nedaleko nádraží někdo navrtal kmeny a mechanicky různě poškodil javor, smrk a dvě vzrostlé sakury. Ty už teď jeví znaky klinické smrti a usíchají. Vrtáci bez mozku se vyřádili také nedaleko odsud na pěti břízách, které vrtáním a řezáním velmi vážně poškodili. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
1: Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. V nabité sestavě českých brankářů zářil nejvíc, a to tak, že si Jakub Dobeš podmanil Montreal a okouzlil elitní zámořskou scénu. Hokejový gólman byl dokonce zvolen do All-Star týmu nováčku tohoto ročníku. Za Canadiens naskočil do 49 zápasů základní části a pomohlo jim také k postupu do play-off. Zbývá počasí na zítřek. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25. Zpočátku bude zataženo, mraky a občas zaprší. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Dobrý páteční večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek. S

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

naše talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku přes justici v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle čtvrtečního prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely.

0: Ty problémy dnešních dětí oproti předchozím generacím.
1: Jedině v tom smyslu, že se rodiče obracejí s problémy, se kterými dřív by se neobraceli, což velice vítám, protože někdy je to problém opravdu, bych řekl, banální, ale člověk nikdy neví, co z něj bude za měsíc nebo za půl roku.
0: Rodiče tak odejdou s radou a trošku uklidnění. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Mezinárodně uznávaná mezzosopranistka Dagmar Pecková míří do politiky. Doplní sestavu kandidátů ODS do podzimních senátních voleb. Držitelka ceny Thálie za rok 1999 za titulní roli v Bizetově opeře Carmen na scéně Národního divadla v Praze kandidaturu oznámila při zahájení kampaně v Praze. Bude se ucházet o hlasy voličů v obvodu Praha 9, kde vyzve obhajujícího Davida Smoljaka. Senátní a komunální kampaň občanských demokratů bude mít hlavní heslo Braňme normální Česko. V Aši řeší nemoc jasanů. Invazivní japonská houba napadla desítky stromů v aleji u městského hřbitova. Jasany teď postupně usychají.
3: Usychání odborně nekrózu způsobuje houba voskovička jasanová. Stromům nejprve chřadnou listy, pak se objevují fleky na kůře, nejčastěji kolem pupenů. Následně začnou ztrácet sílu a odumírají. U ašského hřbitova takhle trpí hned několik desítek jasanů. Podle dendrologů není jiná možnost, než je pokácet. Voskovička se totiž šíří vzduchem a zatím obrana neexistuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Jeden člověk zemřel a dalších 9 utrpělo zranění při střelbě ve městě Midland v americkém státě Texas. Pravděpodobný pachatel zemřel o několik hodin později, když ho dopadli policisté, informuje agentura AP. Podle svědků policie provedla rozsáhlou akci v areálu místní veterinární kliniky. Načež oznámila střelcovu smrt. Jeho motiv policie vyšetřuje. A dva české úspěchy v zámoří. Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL. Útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže. Dodám i počasí na zítřek. Sobota chystá zpočátku zataženo, mraky a občas déšť. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet už přestane. Nejvyšší sobotní teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ještě víš až k 25. Klidný večer přeje Iva Horáková.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: od 12 do 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKLu neupřesnili. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve španělské Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé ale venezuelskou ropu nikdy nedostali. Škoda je skoro 50 milionů korun. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. Na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchovního je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprtských slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koudský.
1: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz se Zdalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
0: Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zrání obilí.
2: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnomerně rozložené zrážky naznačují, že polinohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoua. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíšková naopak mezi čtyřku v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, která jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. A dodám i počasí. V sobotu bude zpočátku zataženo, mraky, občas déšť, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Naměříme 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té

a jde se na sex. Zastavit ji přinutili, k čemu má prej žena,

0: jednu.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Na zprávy nemáme reagovat. Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto tlaku je přimět příjemce zprávy k rychlému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. Zpráva, před kterou ministerstvo varuje, je odesílána z čísla s filipínskou předvolbou. Pokusy o podobný podvod se pravidelně opakují. Brno má most Adama Bernaua. Stojí v místě, kde byl v minulosti dům této fiktivní postavy ze seriálu Návštěvníci. U příležitosti oficiálního pojmenování se přímo u něj konala oslava nejen pro místní.
2: Happening odstartovala živě zahraná seriálová melodie. Následovala ukázka
3: z myšlenkového odkazu Adama Bernaua těží naše civilizace do nic.
2: A tak jako v seriálu hořel dům, symbolicky ho přijeli hasiči uhasit i na této akci.
4: A už jedou hasiči, pozor!
2: Mezi diváky dorazil i jeden z herců, Josef Dvořák.
5: Já mám hroznou radost z toho nápadu.
2: Představitel Adama Bernaua, herec Viktor Král, poslal video zdravici.
6: Je mi velkou ctí, že si na mě vzpomínáte a na tento výjimečný seriál.
2: Starosta Filip Lédr.
7: V Řečkovicích mají Járu Cimrmana, tak proč my bychom nemohli mít Adama Bernaua?
2: Zlatým hřebem bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem umělec Oliver Heller.
8: Začali jsme v pondělí v poledne a pracoval jsem až do poslední chvilky. Bylo to náročné.
2: Vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s pěti seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: V lese na Českobudějovisku děsí ženy nahý muž. Litvínovice proto vyzývají obyvatele, aby v případě, že ho potkají v nedalekém Homolském lese, volali policii. Na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Muž se podle některých svědků objevoval v lese už loni. Podle některých diskutujících na sociálních sítích měl muž na nohou ponožky a na zádech malý.

0: pondělí uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady Antonio Costa a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co ho přestalo blokovat Maďarsko. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadili i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu. Přidám i počasí na sobotu. Jih Moravy naměří až 25, jinde to bude do 23 stupňů. Zpočátku čekáme zataženou mraky a občas déšť, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Klidný víkend přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: s kořicí, ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Se zprávami je tu Iva Horáková. Obezní děti by mohly mít léky na hubnutí zdarma. Léky by totiž byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to uvedl při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Rozhodnutí o úhradách očekává do konce tohoto roku. Podle premiéra Andreje Babiše je v Česku 245 tisíc obezních dětí. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň uvedl, že by mělo jít o standardní úhradu pro děti od 12 do 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKLu neupřesnili. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve španělské Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé ale venezuelskou ropu nikdy nedostali. Škoda je skoro 50 milionů korun. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. Na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchovního je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprtských slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koudský.
1: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz se Zdalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
0: Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zrání obilí.
2: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnoměrně rozložené zrážky naznačují, že polnohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoua. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíčková naopak mezi čtyřkou v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, která jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková.